Italia, ma c'è ancora la finestra, pare alla

cresta, ah, che sei la cresta, o c'è il mio testa.

0: archivního záznamu festivalového představení Dona Giovanniho na Salzburger Festspiele 1968 jsme vyslechli Mozartovu operu Don Giovanni. Zpívali Nikolaj Giaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gillis-Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cerlina. Sbor vídeňské státní opery vedl Walter Hagen Groll, vídeňské filharmoniky a celé představení řídil Herbert von Karajan. Tím pro dnešek naše návštěva u století slavících Salzburger Festspiele končí. Zítra nás čeká trocha novější historie a mimo jiné záznam Beethovenova Fidelia s Karlem Böhmem. Naschledanou se těší Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, přilédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Dnes začínáme skladbou Alessandra Scarlattiho. Bude to antifona pro dva sólové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina. Zpívají Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hraje Concerto de Cavalieri, jeden z nejživějších a nejzajímavějších italských souborů, věnujících se hře na dobové nástroje, který řídí Marcello di Lisa.

To byla antifona pro dva solové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina od Alessandra Scarlattiho. Zpívali Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hrál soubor Concerto de Cavalieri, řídil Marcello Di Lisa. A následuje koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Solo má Melvin Ten, orchestr London Classical Players řídí Roger Norrington. Melvin Ten je rodák ze Singapuru, je známým specialistou na interpretaci hudby klasicismu a dirigent Roger Norrington v čele London Classical Players stáli u zrodu hnutí zavádějícího dobovou interpretaci ve Velké Británii. Pianista hraje na repliku nástroje od Dereka Adlema, zhotovenou podle nástroje z roku 1814 od vídeňské klavírnice Nanety Streicherové. Beethovenův pátý klavírní koncert vznikl v roce 1809. Premiéru měl o 3 roky později s Karlem Černým u klavíru. Beethoven ho věnoval dalšímu ze svých žáků, arcivévodovi Rudolfovi, synu císaře Leopolda II., pozdějšímu olomouckému arcibiskupovi a kardinálovi. Tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Hrají pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 5 Es-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Programem stanice vás provází Rafael Brom a následující čas vysílání je věnován hudbě Heinricha Ignáce France von Biebra. Uslyšíte kompletní provedení cyklu růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo, známých také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvem Mysterien Sonaten, anebo také mědidětinové podle rytin na notovém partu u každé sonáty. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximiliánu Gandolfovi von Kühnburg, v jehož orchestru byl zaměstnán. Přesná doba vzniku cyklu není známa, ani název cyklu, protože chybí titulní stránka rukopisné partitury, ale badatele ji řadí přibližně do roku 1678. Tohoto roku byl Bieber jmenován vicekapelníkem. Stanislav Přibyl, autor studie v bukletu kompaktního disku, kterou budu v detailech dále ještě citovat, se přiklání k době kolem roku 1676, kdy vzniklo Salzburské růžencové bratrstvo. Zatímco katalog IMSL, Mezinárodní hudební knihovna partitur, uvádí rok 1674. A to je rok, kdy arcibiskup Gandolf posvětil nový kostel v poutním místě Maria Plén nedaleko Salzburku. Ale existuje domněnka, že sonáty nebyly všechny napsány ve stejnou dobu nebo ve stejném kontextu. A nemají od Biebera pojmenování, a tak jsou označovány podle rytiny, která uvádí každou skladbu. A právě tyto rytiny vedly k upřesnění vztahu sonát s modlitbou růžence. Neboť stejné rytiny nese také leták, vydaný Salzburským růžencovým bratrstvem, které bylo založeno v roce 1676, jak bylo řečeno. Cyklus má 15 sonát, sledující růžencová tajemství, a na závěr je přidána pasakalia pro sólové housle, která se pravděpodobně vztahuje ke svátku Anděla Strážného, jak napovídá příslušná rytina. Mimořádnou událostí růžencových sonát je skordatura, přelaďování houslí z obvyklého ladění na jiné. Bieber předepsal pro každou růžencovou sonátu, kromě první a závěrečné u pasakaliu, jiné ladění. Skordaturu využil zejména k proměnám v barvě tónu houslí a k tvorbě akordů, které nelze dosáhnout na houslích se standardním laděním, aby tak vyjádřil proměny emocí. Cyklus zhudebňující 15 tajemství růžence je rozdělen do oddílů po 5 sonátách, tedy 5 radostných, 5 bolestných a opět 5 mystérií radostných nebo slavnostních. Dovědkem kompletu sonát je pasakalia pro sólové housle. Ve vysílání stanice uvedeme komplet sonát po zmíněných oddílech s komentářem mezi nimi. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hraje na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský, a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvojhousle z důvodu skordatury. Jaroslav Tůma hraje na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a restauroval je Vladimír Schleich. Jsou v kostele navštívení Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl cyklus natáčen. Radostná mystéria zobrazují epizody z raného života Ježíše, od zvěstování až po nalezení v chrámu. První z pětice radostných sonát, dorská, nese titul Zvěstování Kristova narození archandělem Gabrielem. Druhá sonáta A-dur má popis Marie navštěvuje Alžbětu. Třetí sonáta cyklu H-mol je uvozena rytinou Kristova narození vzývání pastýřů. Sonáta číslo 4, dorská, zhudebňuje mystérium Kristus se představuje v chrámu. Pátá sonáta uzavírající úvodní skupinu radostných mystérií z cyklu růžencových sonát Heinricha Ignáce France von Biebra je psána v tónině A-dur a líčí mystérium 12-letý Kristus v chrámu.

To bylo 5 radostných růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera. Hráli Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Druhý oddíl z kompletu 15 růžencových sonát uvádí 5 bolestných mystérií ze života Panny Marie a Krista. Počíná sonátou číslo 6 C-moll s názvem Kristovo utrpení na Olivecké hoře. Sonáta 7. F-dur je uvozena rytinou Bičování Krista. Následující 8. sonáta B-dur líčí mystérium Korunování trnovou korunou. 9. sonáta A-moll je charakterizována slovy Kristus na cestě bolesti. A poslední sonáta z pětice bolestných mystérií je sonáta číslo 10 B-moll Ukřižování Krista. V bolestných mystériích Bieber užívá skordatury, která tlumí jasný zvuk houslí, vytváří mírné disonance a omezuje rozsah od nejnižší po nejvyšší strunu. V houslích znějí protichůdné vibrace, které přispívají k vyjádření napětí v utrpení a v zoufalství. Poslední z bolestných mystérií, Ukřižování, používá zvučnější ladění, zdůrazněji významu a emocí v událostech Ježíšových posledních hodin bolesti. Hrají opět Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany.

Slyšeli jste druhou pětici z cyklu 15 sonát zobrazujících mystéria ze života Ježíše Krista a Panny Marie, tedy růžencových sonát nebo mystérických, anebo mědi-rytinových sonát, nazvaných podle rytin na notovém partu, které zkomponoval Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Cyklus pokračuje závěrečnými pěti mystérii radostnými či slavnými, zahrnujícími události od zmrtvých stání až po nanebevzetí Panny Marie a korunování Panny Marie. Zmrtvých vstání otevírá poslední oddíl sonát s nejpůsobivějším otevřeným a zvučným laděním, které podtrhuje jeho nadpozemské téma. Zbývající čtyři slavná mystéria jsou také komponována s použitím jasného durového ladění z kordatury. Závěrečná pasakalia G-moll používá basové téma, které je stejné jako téma prvního řádku hymnu na anděla strážného. Sonáta číslo 11 G-dur je uvozena rytinou Kristovo zmrtvých stání a používá překřížení dvou vnitřních strun s náležitým zvukovým efektem. Střední část sonáty využívá melodie velikonočního hymnu Surrexit Christus Hodie. Kristus dnes vstal z mrtvých. Následující 12. sonáta C-dur zhudebňuje na nebe vstoupení Kristovo. Číslo 13 D-moll zobrazuje sestoupení svatého ducha. Číslo 14 D-dur je na nebevzetí Panny Marie. A sonáta číslo 15 C-dur má název Korunovace Panny Marie. Sonáty jsou hrány s rozličnými skordaturami a finální přidaná pasakalia pro solové housle je hrána v obvyklém ladění houslí.

0: To bylo 5 sonát pro solo, housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera, které tvoří třetí oddíl cyklu nazvaný Radostná či slavná mystéria. Závěrem zazněla přidaná pasakalia, uvozená rytinou Anděl strážný. Celý cyklus růžencových sonát pro solové housle a basso continuo, známý také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvu Mysterien Sonaten, anebo také mědi rytinové podle rytin na notovém partu, zahrnuje 15 sonát a závěrečnou pasakaliu. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximiliánu Gandolfovi von Kühnburg. V jehož orchestru byl zaměstnán od roku 1670. Hráli Lucie Sedláková Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hrála na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvoje housle z důvodu usnadnění přilaďování. Jaromír Tůma hrál na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a jejich restauraci dokončil v roce 2019 Vladimír Šlajch. Varhany jsou umístěny v kostele Navštívený Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl celý cyklus růžencových sonát natočen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice Český rozhlas D-dur vás provází Rafael Brom a program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Josefa Haydna. Uslyšíte proslulou symfonii číslo 103 S-dur Hobokný 1 číslo 103 s vířením kotlů. Je to 11. z 12 symfonií, které Haydn složil pro Salomonovy koncerty v Londýně. Vznikla v zimních měsících 1794-95 a měla premiéru v Královském divadle 2. března 1795 v Londýně. Orchestr byl na svou dobu neobvykle velký, měl kolem 60 hráčů. Provedení řídili dva muži. Koncertní mistr, houslista Giovanni Battista Viotti a Josef Haydn, který seděl u fortepiána. Dnes hraje symfonii číslo 103 Josefa Haydna orchestr 18. století. Řídí Franz Brichen.

Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen, hrál symfonii číslo 103 Es-dur Josefa Haydna s vířením kotlů.

0: Tak to byla sonáta D-moll Georga Friedricha Händla v katalogu jeho skladeb číslo 367. Hráli Igor Ren, altová zobcová flétna, Jérôme Antaï, viola da gamba, Pascal Montaillet, teorba a Pierre Antaï, čembalo.
1: 6. rozhlas D-dur.

Dobrý den, vážení posluchači. Přesně včera si připomínal své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburku. Salzburger Festspiele. A tak i naše dnešní návštěva na stanici Český rozhlas D-dur bude platit tomuto městu pod Alpami. Festival se zrodil 22. srpna roku 1920 a u jeho počátku jako iniciátoři i organizátoři a umělci stáli režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. Se Salzburgem mezi dvěma válkami jsou spojena i další velká jména Bruno Walter, Arturo Toscanini, Clemens Krauss a Fritz Busch. 12. března 1938 došlo k Anschlussu Rakouska a nacistická ideologie začala okamžitě působit i na charakter Salzburského festivalu. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltra či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Díla zakladatele festivalu Hugo Hofmannsthala, především Jedermann, ku podivu ale ne Straussovy opery na jeho libreta, byly také vyřazeny z programu, stejně jako Reinhardtův Faust ve Feldenreitschule, kterého nahradilo představení Egmonta. Okleštěný festival přežíval válečná léta, ale přežil. Když po atentátu na Hitlera vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše, mohl se v Salzburgu nakonec uskutečnit ještě jeden orchestrální koncert, který dirigoval Wilhelm Furtwängler, a generální zkouška na nejnovější operu Richarda Strausse Láska Danae, která tady měla být uvedena v premiéře. K těm, kteří i za těchto okolností statečně drželi festival v provozu, patřil Clemens Krauss, který byl 1942 jmenován generálním intendantem, spolu s ním jeho dva dirigenští kolegové Karl Böhm a Hans Knappertsbusch a klavírista Edwin Fischer. Poválečná léta už znamenala příliv světových dirigentů a interpretů, a postupně se do popředí začal dostávat Herbert von Karajan, který se stal v podstatě neomezeným vládcem Salzburku až do své smrti roku 1989. Během 25 let Karajanovy éry zde také hostovala poprvé Česká filharmonie s Karlem Ančerlem a postupně rovněž celá řada našich komorních souborů. V Salzburku se koná už od Karajanových dob také velikonoční festival, který se postupně osamostatnil a v jeho čele stály posléze Sir George Solti a Claudio Abbado či Sir Simon Rattle, vždy šéfové berlínských filharmoniků, kteří byli léta rezidenčním tělesem velikonočního festivalu. Už ovšem nejsou, po jakémsi sporu se rozhodli Salzburg opustit. Festival si však rychle našel náhradu v podobě drážďanské štátskapele s jejím novým šéfdirigentem Christianem Tillemannem. V roce 1968 tu však berlínští hostovali se Zubinem Mehtou a Jacqueline Desprez s nimi hrála Dvořákův violončelový koncert H-moll. Tady je záznam.

Koncert pro violončelo a orchestr H-moll opus 104 Antonína Dvořáka hrála Jacqueline Desprez, berlínské filharmoniky řídil Zubin Mehta. Byl to záznam ze Salzburského festivalu v roce 1968. Na konci Karajanovy éry už festival pociťoval určitou stagnaci. Nový intendant Gérard Mortier si dal za úkol vytvořit nový Salzburg. Za jeho působení výrazně vzrostl roční počet nových produkcí, na nich se podílela pro Salzburg nová režisérská generace a festival věnoval pozornost pro zdejší dramaturgii dosud zapovězenému repertoáru 20. století. Poprvé se tady objevil Janáček, Messiaenův svatý František z Assisi, Ligetiho Grand Macabre, opery Stravinského, Schönberga, Weila a Busoniho. Nového intendanta Petera Ruzicku čekal nelehký úkol – vyrovnat se s mozartovským výročím roku 2006. K vrcholům patřilo otevření domu pro Mozarta 23. června roku 2006, domu přestavěného z takzvaného malého Festspielhausu. A pokud jde o Mozartovo dílo, rozhodl se Ruzicka pro projekt, v jehož rámci by bylo postupně nastudováno všech 22 Mozartových oper. Ostatně občas se na festivalovém programu objevovala i jiná díla než slavná trojice na libreta Lorenza da Ponte. Například z roku 1982 pochází záznam na studování Mozartova raného Singspielu o jednom dějství s názvem Bastien a Bastienka. Mozartovi bylo 12 let, když dílo tvořil. Je to trochu pohádka. Bastienka je smutná, protože ji opustil její milý a našel zalíbení v jiné slečně. Ve vesnici se objeví kouzelník Kolas a Bastienka ho požádá o pomoc. Rada zní, aby si Bastiena nevšímala a dělala, že se nic neděje. Bastien je z jejího chování vyvedený z míry a také žádá kouzelníka o radu. Ten mu navypráví o Bastienčině lásce k bohatému nápadníkovi, ale nakonec mu ukáže cestu k pravé lásce a všechno dobře dopadne. Zpívají Edith Matis jako Bastienka, pastýřka, Klaus Hakan Hansie jako Bastien a Walter Berry jako kouzelník Kolas. Orchestr Mozarta a Salzburg řídí Leopold Hager.

partem sopranistky Anine Trepko, účinkovali tady hvězdy typu dirigenta Nikolause Harnoncoura, pěvců Thomase Hemsna, Michaela Šádeho, Diany Damrau nebo René Papeho. Od roku 2012 stanulo v čele festivalu duo intendant Alexandre Pereira a prezidentka Helga Rabl-Stadler. Pereirovo období bylo skrz naskrz úspěšné. Jeho dílem byl i návrat k festivalovému plesu nebo řada duchovních koncertů Overture Spirituel, zahajující festival. Pereira rovněž vybral novou uměleckou šéfku svatodušního festivalu. Předchozí léta tohoto festivalu byla spojena především s dirigentskými osobnostmi Nikolause Harnoncoura a Ricarda Mutiho. Nyní se do čela Pfingstfestspiele postavila Cecilia Bartoli. Sfilá nakonec nejen jako zpěvačka, ale také jako dramaturgině. Loni byl Salzburský festival ve znamení mýtu. Prodalo se 270 584 vstupenek, vyprodáno bylo celkově z 97%. Příjem ze vstupenek přesáhl o 3% zisk z předchozího roku a činil 31,2 milionu euro. Festival byl a je díky tomu z více jak 75% finančně soběstačný. K celkové sumě 61,76 milionů euro, kterou měl festival loni k dispozici, přispěli navíc více jak 13 miliony euro Republika Rakousko, země Salzbursko a město Salzburg a Salzburský fond podpory turismu. Získané prostředky měly směřovat do generální údržby festivalových domů a do přípravy jubilejního roku 2020. Koronavirus ale zamíchal se všemi plány. Festival sice od 1. do 31. srpna probíhá, ale místo původně anoncovaných 200 představení se jich odehraje jenom polovička a také místa, kde se hraje, jsou omezená. Všechny produkce chystané na jubilejní rok 2020 jsou přesunuty na rok 2021. Jubilejní program začal už koncem července 2020 zemskou výstavou s názvem Velké světové divadlo a skončí příští rok koncem srpna. Celým programem budou prolínat díla letos jubilujícího Ludwiga van Beethovena a ve zvláštní koncertní řadě se představí přední světoví instrumentalisté a pěvci. 70 let na hudební scéně si tady připomíná Daniel Barenboim. Beethovenův Fidelio patří ke stálicím festivalové dramaturgie už od Karajanových dob. Tady je nahrávka z roku 1969. Zpívají Hans Hotter, bas, jako Don Fernando, Ingvar Wixel, bariton, jako Don Pizarro, James King, tenor, Florestán, vězeň, Christa Ludwig, soprán, Leonora, Florestánova žena, Franz Kras, bas, Rocco, žalářník, Edith Matis, soprán, Marcelína, Rockova dcera, Donald Groub, tenor, Jacquino, vrátný a Kurt Mal a Klaus Hirte jako první a druhý vězeň. Dále komorní sbor Salzburského festivalu a sbor Vídeňské státní opery, sbormistr Walter Grohlhagen. Hrají vídeňští filharmonikové, provedení řídí Karl Böhm.

Gelobt sei Gott! Wir kommen! Ja, wir kommen augenblicklich!

0: Na stanici Český rozhlas Dédor skončila návštěva na Salzburger Festspiele, festivalu, který se zrodil 22. srpna roku 1920. Vyslechli jsme záznam festivalového provedení opery Fidelio Ludwiga van Beethovena z roku 1968. Zpívali Hans Hotter, bas, jako Don Fernando, Ingvar Witzel, bariton, jako Don Pizarro, James King, tenor, Florestan, vězeň, Christa Ludwig, soprán, Leonora, Florestanova žena, Franz Kras, bas, Rocco, žalářník, Edith Matis, soprán, Marcelina, roková dcera, Donald Groub, tenor, Jacquino, vrátný, a Kurt Mal a Klaus Hirte jako první a druhý vězeň. Dále komorní sbor Salzburského festivalu a sbor Vídeňské státní opery, sbormistr Walter Grohlhagen. Hráli vídeňští filharmonikové, provedení řídil Karl Böhm. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Ludwiga van Beethovena, Pietra Locatelliho, Johannesa Brahmse, Bohuslava Martinů, Johanna Sebastiana Bacha, Karla Stamice, Antonína Dvořáka nebo také Sergeje Prokofieva. Nejprve míříme za hudbou Ludwiga van Beethovena a také za vyhlášeným souborem, který interpretuje hudbu na originály nebo repliky starých nástrojů, za Akademii staré hudby Berlín. V jejich podání uslyšíme Beethovenovu 4. symfonii B-dur. Řídí Bernhard Fork.

Čtvrtou symfonii B-dur Ludwiga van Beethovena dohrála Akademie staré hudby Berlín. Řídil Bernhard Fork. Nyní se přesuneme k jinému souboru, který se specializuje na interpretaci staré hudby. Konkrétně k italskému orchestru Il Giardino Armonico. Milánský soubor založil už v roce 1985 flétnista a dirigent Giovanni Antonini. V jejich podání uslyšíme Concerto Grosso S-dur, opus 7 číslo 6, italského pozdně barokního mistra Pietra Locatelliho.

0: Slyšeli jsme Concerto Grosso Esdur, opus 7, číslo 6, Pietra Locatelliho. Sóloje se představili Isabel Faust a Stefano Barnesky na housle a Paolo Besky na violončelo. Soubor Il Giardino Armonico řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A-dur je dílo, které nás teď čeká. Jejím autorem je 26-letý Johannes Brahms. Centrem pětivětého díla je rozměrné adagio, kolem kterého jsou z obou stran svižné taneční věty. Pozoruhodné je, že v tomto díle skladatel vynechal housle. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byla serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A dur Johannesa Brahmse. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Ve vysílání stanice D dur teď navážeme na Johannesa Brahmse možná trochu nečekaně, přesto zcela logicky hudbou Bohuslava Martinů. Ten zkomponoval svůj druhý klavírní koncert jako poctu Brahmsovi. Doslovně zde cituje téma z Brahmsova dvojkoncertu pro housle a violončelo. Hrají Rudolf Firkušný a Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 Bohuslava Martinů nám dohráli Rudolf Firkušný a Česká filharmonie. Řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur míříme do kantátového světa Johanna Sebastiana Bacha. Kantátou číslo 78 Jesu der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, zkomponoval Bach ve druhém roce svého působení v Lipsku. Poprvé zazněla v kostele svatého Tomáše v neděli 10. září 1724, což byla 14. neděle po Nejsvětější Trojici. Je doloženo, že kantátu Bach uvedl za svého života ještě několikrát. A též je doloženo provedení 5 let po Bachově smrti Bachovými žáky.

Dozněla kantáta číslo 78 Jesu der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Hanna Morrison, Marion Eckstein, Georg Popluc, Tobias Bend a Chorus Musicus Köln. Hrál Das neue Orchester, řídil Christoph Spering. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-Dur. Jejím vysíláním vás provází Christoph Spirit. A v Německu ještě setrváme, jen se přesuneme do Mannheimu, kde se roku 1745 narodil Karel Stamitz, starší syn českého skladatele a kapelníka Jana Václava Stamice. Velmi brzy se Karel Stamitz stal uznávaným houslistou a skladatelem. V jeho díle dominují symfonie a koncertantní skladby pro široké spektrum solových nástrojů. Budeme poslouchat koncert pro klarinet a orchestr číslo 11 Es-dur.

0: Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 11 S-dur Karla Stamice. Hráli Sabine Meyer a Akademie svatého Martina v Polích. Řídila Jona Braun.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď posuneme o nějakých 100 let kupředu, do roku 1889. V létě toho roku zkomponoval Antonín Dvořák svůj druhý klavírní kvartet S-dur, opus 87. A to po opakovaném naléhání německého nakladatele Fritze Simroka. Zahraje nám ho klavírní kvarteto Josefa Suka.

Klavírní kvarteto Josefa Suka dohrálo klavírní kvartet číslo 2 S-dur Antonína Dvořáka. A opět se posouváme v čase kupředu. Tentokrát jen o 35 let, do roku 1924. Skladatel Sergej Prokofjev v tomto roce zkomponoval kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39, což je neúplná verze jeho baletu Trapéz o cirkusovém životě. Dílo obsahuje nejen lahodné lyrické pasáže, ale i drsné disonance a náročné rytmické složitosti. Je zkrátka mladicky modernistické.

0: Dozněl kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39 Sergeje Prokofjeva. Hráli Karel Lang na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Milan Vítek na housle, Milan Hiřmánek na violu a Václav Fuka na kontrabas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur míříme na počátek 17. století za hudbou Claudia Monteverdiho. Uslyšíme dílo nadepsané jako semidramatický balet se zpěvy s názvem Ples nevděčných, Il ballo delle ingrate. Zjednodušeně řečeno se jedná o rozměrný madrigal s četnými instrumentálními ritornely. Poprvé byl uveden v Mantově v roce 1608 během oslav svatby Francesca Gonzagy a Markéty Savojské. Novomanželé údajně během představení sami účinkovali jako tanečníci. O 30 let později bylo dílo zařazeno do Monteverdiho 8. knihy madrigalů.

Tak to byl ples nevděčných Il Ballo delle Ingrate Claudia Monteverdiho. Zpívali členové souboru Red Bird, hrál soubor The Pearly of Instruments, řídil Peter Holman. A tím končí tento vysílací blok stanice D-dur, který připravil a uváděl Krištof Spirit.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. K počátkům německé romantické opery 19. století zcela neodmyslitelně patří dvě významná díla. Čarostřelec od Karla Marie von Webera a Bludný Holanďan od Richarda Wagnera. Právě Bludným Holanďanem, k němuž si Wagner jako ke všem svým operám napsal sám libretto, se nejvíce přihlásil k Weberovu opernímu dramatickému odkazu a nejenom, že na něj navázal, ale rozvinul ho do velkolepé podoby. Po předchozích 8 jevištních dílech z let 1827 až 40, z nichž některá zůstala nedokončená, je Bludný Holanďan první operou, v níž Wagner nalezl svůj básnicko-hudebně dramatický výraz, který ve svých příštích dílech pak důsledně rozvíjel a naprosto originálně inovoval. To se týká zejména v důsledné práci s příznačnými motivy, charakterizujícími buď postavu nebo část děje, prostředí či slovní význam, které pak mají úzkou návaznost na způsob orchestrální instrumentace a celkový výsledný zvuk díla. Děj opery Balada o prokletém námořníku, odsouzeném za urážku Boha navždy bloudit po moři, který nesmí zemřít, dokud nenajde ženu věrnou až za hrob, inspiroval Wagnera k vytvoření mimořádně sugestivní hudby. Premiéra opery se udála 2. ledna 1843 v Královském dvorním divadle v Drážďanech, ale pouze s mírným úspěchem a po 4 představeních byla stažena z repertoáru. O 17 let později, v roce 1860, se Wagner k Bludnému Holanďanu znovu vrátil a původní verzi revidoval. V této podobě se dílo stalo záhy vděčnou a velmi oblíbenou trvalkou světového operního repertoáru nejenom v 19., ale i po celé 20. a počínající 21. století. Dnes si operu Bludný Holanďan Der Fliegende Holländer od Richarda Wagnera poslechneme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v roce 1968 v londýnském studiu Abbey Road v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a slavných pěveckých hvězd oné doby. Osoby a obsazení: Holanďan, bariton, Theo Adam. Senta, dcera Dalandova, soprán, Ania Silja. Daland, norský námořník, otec Senty, bas, Marty Talvela. Erik, myslivec, tenor, Ernst Kozub. Mari, chůva Sentina, alt, Anneliese Burmeister. Kormidelník Dalandův, tenor, Gerhard Unger. Zpívá sbor BBC, hraje New Philharmonia Orchestra, řídí Otto Klemperer. Děj opery se odehrává na norském pobřeží kolem roku 1650. Obsah prvního dějství. Dalandův člun se ukryl před divokou mořskou bouří u skalnatého pobřeží. Daland přikázal zakotvit a na člunu panuje čilý ruch, dokud není čas ke spánku. Pak jen teskná píseň lodivoda zazní a nastane chvíle klidu. Najednou zarachotí cizí kotva a vedle Dalandova člunu se zjeví strašidelná černá loď, z níž vystoupí Holanďan. Uplynulo 7 let a podle příkazu kletby za urážku Boha vyvrhlo jej tedy moře na břeh. Nemůže nikde nalézt klid, marně hledal i smrt. Nesmí zemřít, dokud nenajde ženu věrnou až za hrob. Když se Daland posléze probudí, vidí vedle svého člunu kotvit přízračně vypadající loď. Probudí spícího lodivoda a ten marně zjišťuje, co je cizí loď zač. Daland tedy vyjde na břeh a setká se s Holanďanem. Na otázky, kdo je a odkud připlouvá, odpovídá Holanďan, že dlouho bloudí po moři, nemůže najít vlast a nabízí Dalandovi za jedinou noc pohostinství velkou odměnu a celé poklady, dáli mu Daland svou dceru Sentu za ženu a s ní nový domov. Daland rád souhlasí, vždyť tak bohatého zetě by sotva kdy našel.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Bludný Holanďan od Richarda Wagnera. Operu posloucháme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v Londýně v roce 1968 v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a s Theo Adamem, Anneou Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Diskografie německého dirigenta Otty Klemperera, jehož nesmírně plodný život a běh se odehrál v letech 1885 až 1973, zahrnuje velice rozsáhlé spektrum nahrávek, pokrývajících téměř pět desetiletí 20. století. Od průkopnických monofonních šelakových desek ve 20. a 40. letech přes vinylové stereo LPčka 50. až 70. let až po digitální remasterinky na kompaktních discích druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Nahrávky, ať studiové či live záznamy, zahrnovaly symfonický, operní a sborový repertoár z orchestry jako Berliner Staatskapelle, Los Angeles Philharmonic, Vídeňský symfonický orchestr a zejména pak Londýnský Philharmonia Orchestra. Většina a také nejznámější část Klempererovy diskografie pochází z let 1954 až 71, z doby jeho spolupráce s britským vydavatelstvím EMI, převážně s Philharmonia Orchestra pod vedením producenta Waltera Legeho, která přinesla jedny z prvních stereocyklů symfonií Beethovena, Brahmse, Mahlera a Brucknera. Významné místo v Klempererově diskografii mají jeho operní nahrávky, z nichž velká většina vznikla v dirigentově pozdním vrcholném období mezi jeho 70. až 85. rokem života. Dodnes tyto nahrávky udivují silou hudební intenzity, propracovaných detailů a naprosto originálního a přitom s ohledem na dobu vzniku i maximálně stylového přístupu. Patří sem například Beethovenu Fidelio, Mozartovi opery Figarova svatba Don Giovanni, Così fan tutte a Kouzelná flétna a pochopitelně dnes uváděný Bludný Holanďan Richarda Wagnera z roku 1968. Nahrávka je zajímavá tím, že se drží původní verze s uzavřenými dějstvími, kterou skladatel později přepracoval do podoby souvislého nepřerušovaného hudebního proudu. Tolik jenom malá odbočka k dirigentu Ottu Klempererovi a nyní již naspět k jeho nahrávce Wagnerovy opery Bludný Holanďan, z níž nás čeká druhé dějství. V Dalandově domě si vesele prospěvují dívky při hrčení kolovrátku. Jen Senta, Dalandova dcera, jako tak často i dnes zamyšleně pohlíží na obraz tajemného muže zvaného Bludný Holanďan. Ač se jí dívky smějí, že se do obrazu zahleděla víc, než bude milé jejímu ženichovi Erikovi, ač jí chůva Mary plísní, Senta se soucitem vzpomíná na nešťastníka, jenž se prý kdysi při hrozné mořské bouři rouhal Bohu a za trest musí nyní až do věčnosti bloudit po nekonečném moři. Jen jediná milost mu byla slíbena, že totiž smí jednou za 7 let hledat věrnou ženu. Dosud se mu to ale nepodařilo. Dokončující baladu prohlásí Senta v náhlém uchvácení, že ona mu bude věrnou ženou. Z podivného vzrušení ji vytrhne Erik, jenž ohlašuje příjezd jejího otce Dalanda a současně znovu prosí Sentu, aby se za něho provdala. Vypravuje jí pak svůj sen. Viděl jí, jak padá k nohám záhadného cizince, Bludného Holanďana. Senta jako v mrákotách hledí na obraz a pak dveře, jimiž vstupuje s jejím otcem muž z obrazu, Bludný Holanďan. Otec jí oznámí svůj úmysl provdat jí za něho. Senta a Holanďan, oba jakoby se znali od jak živa, zaslibují se jeden druhému a Senta přísahá Holanďanovi věrnost až na věky.

Doznělo druhé dějství z opery Bludný Holanďan od Richarda Wagnera, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur z digitálně remasterované nahrávky z roku 1968 v nastudování dirigenta Oty Klemperera a s pěveckými hvězdami tehdejší doby Theo Adamem, Anneu Siliou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Ačkoliv jsou okolnosti vzniku opery poměrně známy, připomeňme si důležité souvislosti. S námětem pro Bludného Holanďana, vycházejícího z lidových bájí a pověstí, se Wagner prvně setkal v době svého kapelnického působení v Rize v letech 1837 až 39 při četbě knihy Heinricha Heineho Z paměti svobodného pána Schnabelevopského, do níž je zařazena pověst o zakleté lodi. Po ztrátě kapelnického místa a před ryšskými věřiteli se Wagner zachránil útěkem přes Prusko, kde nastoupil na loď, s kterou se chtěl cestou přes Londýn dostat do Paříže, kde zamýšlel uvést jednak svou operu Rienci a také zatím jen promyšlenou operu o Bludném Holanďanu. Plavba Baltským mořem, stěžovaná bouřemi a vysokými vlnami, se proměnila v drama. Loď se v jednu chvíli ukryla v norských fjordech a cesta, která měla trvat 8 dní, se protáhla na 3 týdny. Nebezpečná plavba na rozbouřeném moři, silné zážitky z přírodních sil, nebezpečí smrti a konečná záchrana byly velmi silnými inspiračními podněty, které Wagner následně promítl do hudby a celkové atmosféry Bludného Holanďana. Operu, k níž si Wagner napsal i libretto, dokončil roku 1841 v Paříži, ale s jejím uvedením byly problémy. Divadla v Mnichově a v Lipsku ji odmítli jako dílo pro Německo nevhodné. Na popud Giacoma Meyerbeera se měla opera provést v Berlíně, ale po změně ve vedení divadla z toho také sešlo. Až poté, co byla v Drážďanech úspěšně uvedena Wagnerova opera Rienci, začalo se Drážďanské divadlo zajímat i o Bludného Holanďana a na počátku roku 1843 ji uvedlo. Nicméně úspěch se nedostavil a po 4 představeních byla opera stažena z repertoáru. O 17 let později, v roce 1860, se Wagner k Bludnému Holanďanu znovu vrátil a původní verzi revidoval. V této podobě se dílo stalo záhy vděčnou a velmi oblíbenou trvalkou světového operního repertoáru. Potud malý historický exkurs a nyní již naspět k hudbě Wagnerovy opery Bludný Holanďan, z níž nás čeká 3. závěrečné dějství. V zátoce kotví vedle sebe stále 2 lodě, Dalandova a Holanďanova. Z první zaznívá veselý zpěv, z druhé příšerné zapřísahání prokletých nábořníků, aby se Holanďan vrátil na palubu své lodě. Zní tak hrůzně, že umlčí veselost Dalandových námořníků. Z Dalandova domu vyběhne Senta. S ní jde Erik a tvrdě Sentě vyčítá, že porušila slib věrnosti, který mu dala v den, kdy se její otec vydával na moře a že bez rozmýšlení se zaslíbila muži, jejž viděla poprvé v životě, zrazující svou lásku k němu Erikovi. Tento rozhovor vyslechl Holanďan a vyčítá Sentě, že ani ona není ženou věrnou. Jeho prokletí bloudění po mořích tedy musí pokračovat. Loučí se se Sentou, které přestal důvěřovat, odmítá její prosby a přísahy a vrací se na loď, aby Sentu uchránil prokletí stíhající všechny ty, které poruší sliby jemu dané před oltářem. V největším rozrušení vyrve se Senta Dalandovi a Erikovi, kteří ji zadržují, vyběhne na mořský útes a skočí do moře s výkřikem věrna za hrob. Tím je splněna podmínka Holanďanova vykoupení. Jeho loď se před zraky všech potopí, moře vzkypí a v záři vycházejícího slunce se vznášejí k nebesům postavy Senty a Holanďana.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Bludný Holanďan Der fliegende Holländer od Richarda Wagnera na skladatelovo libreto. Operu jsme poslouchali z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v roce 1968 v londýnském studiu Abbey Round v nastudování legendárního německého dirigenta Otty Klemperera a slavných pěveckých hvězd oné doby. S Theo Adamem, Anjou Siljou, Martin Talvelou a Ernstem Kozubem v hlavních úlohách Holanďana, Senty, Dalanda a Erika. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur budeme pokračovat hudbou Heinricha Augusta Marschnera o generaci mladšího současníka Richarda Wagnera, který spolu s Karlem Mariem von Weberem patřili k významným a nejhranějším německým operním autorům v 19. století. V letech 1816 až 63 vytvořil Marschner 18 oper, z nichž k těm dodnes nejznámějším a příležitostně uváděným patří Hans Heiling, Vampír či Templář a Židovka. Spolu s operami vytvořil Marschner za 65 let svého života i velké množství komorní hudby, z níž si poslechneme čtyřvěté trio pro housle, violončelo a klavír číslo 2 G-moll opus 111. Hraje Beethoven trio Ravensburg.

Beethoven Trio Ravensburg dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll opus 111 od Heinricha Augusta Marschnera. Z díla německého raně romantického spisovatele, právníka, kritika, malíře, dirigenta a také hudebního skladatele Ernsta Theodora Amadea Hoffmana si v příštích chvílích dopřejeme jeho čtyřvětou symfonii S-dur. Nicméně stojí určitě za zmínku, že Hoffmann, velký ctitel Mozartovy hudby, je vedle svého rozsáhlého literárního díla rovněž autorem 13 oper a vokálně instrumentálních skladeb, několika chrámových a komorních skladeb a také již zmíněné jedné symfonie. Ta vznikla roku 1806 a my si ji nyní poslechneme v podání Kölner Akademie za řízení Michaela Alexandra Willense.

Tak to byla symfonie S-dur od Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Hrála Kölner Akademie, řídil Michael Alexander Willens. Závěr našeho vysílacího bloku bude patřit komorní hudbě Johannesa Brahmse. V podání Rachel Schmiege a Julie Kaufmann za doprovodu Donalda Salzina zazní 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 na verše německých básníků Eduarda Mörikeho, Justina Kernera, Johanna Wolfganga von Goethe a Josefa Wenziga. Mimochodem, Josef Wenzig byl český pedagog a převážně německý píšící spisovatel a libretista. Byl autorem libret k operám Dalibor a Libuše Bedřicha Smetany.

Rachel Schmíge, Julie Kaufmann a Donald Salzin přednesli 4 dueta pro soprán, alt a klavír opus 61 od Johannesa Brahmse. A to byla také komorní tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných hudebních zážitků při poslechu stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Otomara Kvěcha, Péterise Vaskse, Ference Lista, Joaquina Turiny a Arama Chačaturiana. Hlavním dílem bude dnes rozměrné oratorium Eliáš, raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je známo, že Mendelssohn byl velkým obdivovatelem barokních oratorií Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha. Po úspěchu svého oratoria Pavel se vlastně ihned rozhlížel po dalším libretu. Libretista Julius Schubring mu vytvořil text, který kombinuje příběh Eliáše z první a druhé knihy královské a proložil je žalmy. Jednou z epizod je vzkříšení mrtvého syna vdovy, u které se Eliáš skrýval. K těm dramatičtějším patří takzvaná zkouška na hoře Karmel. Eliáš vyzývá 450 proroků pohanského boha Bála, aby rozhodli, kdo je skutečným bohem. Bálovi proroci připravili oběť a celý den volali ke svému bohu. Odpovědi se ale nedočkali. Na Eliášovu jedinou prosbu Hospodin odpověděl se sláním plamene. Lid volal, Hospodin je pravý bůh, a Bálovi proroky pobili. První díl oratoria je zakončen poděkováním za déšť, který zachránil vyprahlou zemi. Druhé dějství zobrazuje další klíčové epizody. Eliášovo stíhání královnou Jezábel, jeho následný odchod do pouště, zjevení Boha Eliášovi na hoře Sinaj, Eliášův návrat a jeho na nebe vstoupení na ohnivém voze. Dílo končí proroctvím a radostným chvalospěvem. Oratorium poprvé zaznělo na slavném festivalu v anglickém Birminghamu v angličtině a proto i my si dnes dílo poslechneme v anglické verzi. Hlavní roli proroka Eliáše zpívá vynikající Bryn Terfel.

0: Poslouchali jsme oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hlavní roli proroka Eliáše zpíval Bryn Terfel. Další sóla zpívali René Fleming, Patricia Bardon, John Mark Ainsley a Sarah Fulgoni. Dále zpíval Edinburghský festivalový sbor. Hrál orchestr věku osvícenství, řídil Paul Daniel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení přátelé, máte naladěnou stanici D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Další hudba bude z pera skladatele a dlouholetého rozhlasového redaktora Otomara Kvěcha. V jednověté orchestrální předehře s názvem Karneval světa řeší skladatel obdobný problém jako v mnoha jiných svých skladbách. Slabý jedinec, v tomto případě sólová pikola, je postaven do složitého a často nepřehledného koloběhu světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Eliafe.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál orchestrální předehru Karneval světa Otomara Kvecha. Řídil Eliafe. V dubnu roku 2026 oslavil 80. narozeniny nejslavnější lotyšský skladatel Péteris Vasks. V raných skladbách byl ovlivněn moderními směry 20. století a autory jako Lutoslavský nebo Penderecký. Postupně si ale Vasks vybudoval svůj vlastní jazyk, inspirovaný lotyšským folklorem a hlavně severskou přírodou. Budeme poslouchat koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle.

0: To byl koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle lotyšského autora Péterise Vaskse. Hráli Sebastian Bohren a Mnichovský komorní orchestr. Řídil Sergej Bolchovec.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ferenc Liszt byl neúnavným zastáncem díla Ludwiga van Beethovena. Byl prvním klavíristou, který hrál veřejně pozdní Beethovenovy klavírní sonáty a dokonce uspořádal sérii benefičních koncertů, kterými podpořil výstavbu Beethovenovy sochy v Bonnu. V roce 1865 si Liszt vypůjčil několik motivů z Beethovenovy scénické hudby Ruiny aténské a vznikla tak slavná Fantazie pro klavír a orchestr. Hrát budou Leslie Howard a Budapeštský symfonický orchestr. Řídí Karl Anton Rickenbacher.

Fantazii na motivy Beethovenovy scénické hudby Ruiny aténské pro klavír a orchestr Ference Lista dohráli Leslie Howard a Budapeštský symfonický orchestr. Řídil Karl Anton Rickenbacher. Na stanici D-dur nás teď čeká jedno z nejslavnějších děl španělského skladatele první poloviny 20. století Joaquina Turiny. Fantastické tance opus 22. Dílo původně zkomponoval pro solový klavír, ale záhy ho zinstrumentoval pro velký orchestr. V této orchestrální podobě dílo dokonce zaznělo dřív než původní klavírní verze. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: Dozněly slavné fantastické tance Joaquina Turiny. Hamburský symfonický orchestr řídil Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě Arama Chačaturiana. Ačkoliv je jeho skladatelský odkaz bohatý, komorních skladeb pro více než 3 nástroje napsal málo. Většinou komponoval pro solový klavír nebo pro jeden melodický nástroj s doprovodem klavíru. Výjimku představuje ještě studentské dílo Trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932. Hrají Karl Šlechta na klarinet, Susan Kaldor na housle a Kos Hernády na klavír.

Poslouchali jsme trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932 Arama Chačaturiana. Hráli Karl Šlechta na klarinet, Suzanne Kaldor na housle a Akos Hernády na klavír. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Dobrý den, vážení posluchači. Přesně včera si připomínal své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburku. Salzburger Festspiele. A tak i naše dnešní návštěva na stanici Český rozhlas D-dur bude platit tomuto městu pod Alpami. Festival se zrodil 22. srpna roku 1920 a u jeho počátku jako iniciátoři i organizátoři a umělci stáli režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. Se Salzburgem mezi dvěma válkami jsou spojena i další velká jména Bruno Walter, Arturo Toscanini, Clemens Krauss a Fritz Busch. 12. března 1938 došlo k Anschlussu Rakouska a nacistická ideologie začala okamžitě působit i na charakter Salzburského festivalu. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltera či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Díla zakladatele festivalu Hugo Hofmannsthala, především Jedrman, ku podivu ale ne Straussovy opery na jeho libreta, byly také vyřazeny z programu, stejně jako Reinhardtův Faust ve Feltenreitschule, kterého nahradilo představení Egmonta. Okleštěný festival přežíval válečná léta, ale přežil. Když po atentátu na Hitlera vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše, mohl se v Salzburgu nakonec uskutečnit ještě jeden orchestrální koncert, který dirigoval Wilhelm Furtwängler a generální zkouška na nejnovější operu Richarda Strausse Láska Danae, která tady měla být uvedena v premiéře. K těm, kteří i za těchto okolností statečně drželi festival v provozu, patřil Clemens Krauss, který byl 1942 jmenován generálním intendantem, spolu s ním jeho dva dirigenčtí kolegové Karl Böhm a Hans Knappertsbusch a klavírista Edwin Fischer. Poválečná léta už znamenala příliv světových dirigentů a interpretů, a postupně se do popředí začal dostávat Herbert von Karajan, který se stal v podstatě neomezeným vládcem Salzburku až do své smrti roku 1989. Během 25 let Karajanovy éry zde také hostovala poprvé Česká filharmonie s Karlem Ančerlem a postupně rovněž celá řada našich komorních souborů. V Salzburku se koná už od Karajanových dob také velikonoční festival, který se postupně osamostatnil a v jeho čele stály posléze Sir George Solti a Claudio Abbado či Sir Simon Rattle, vždy šéfové berlínských filharmoniků, kteří byli léta rezidenčním tělesem velikonočního festivalu. Už ovšem nejsou, po jakémsi sporu se rozhodli Salzburg opustit. Festival si však rychle našel náhradu v podobě drážďanské štátskapele s jejím novým šéfdirigentem Christianem Tillemannem. V roce 1968 tu však berlínští hostovali se Zubinem Métou a Jacqueline Depré s nimi hrála Dvořákův violončelový koncert H-moll. Tady je záznam.

Koncert pro violončelo a orchestr H-moll opus 104 Antonína Dvořáka hrála Jacqueline Desprez, berlínské filharmoniky řídil Zubin Mehta. Byl to záznam ze Salzburského festivalu v roce 1968. Na konci Karajanovy éry už festival pociťoval určitou stagnaci. Nový intendant Gérard Mortier si dal za úkol vytvořit nový Salzburg. Za jeho působení výrazně vzrostl roční počet nových produkcí, na nich se podílela pro Salzburg nová režisérská generace a festival věnoval pozornost pro zdejší dramaturgii dosud zapovězenému repertoáru 20. století. Poprvé se tady objevil Janáček, Messiaenův svatý František z Assisi, Ligetiho Grand Macabre, opery Stravinského, Schönberga, Weila a Busoniho. Nového intendanta Petera Ruzicku čekal nelehký úkol – vyrovnat se s mozartovským výročím roku 2006. K vrcholům patřilo otevření domu pro Mozarta 23. června roku 2006, domu přestavěného z takzvaného malého Festspielhausu. A pokud jde o Mozartovo dílo, rozhodl se Ruzicka pro projekt, v jehož rámci by bylo postupně nastudováno všech 22 Mozartových oper. Ostatně občas se na festivalovém programu objevovala i jiná díla než slavná trojice na libreta Lorenza da Ponte. Například z roku 1982 pochází záznam na studování Mozartova raného Singspielu o jednom dějství s názvem Bastien a Bastienka. Mozartovi bylo 12 let, když dílo tvořil. Je to trochu pohádka. Bastienka je smutná, protože ji opustil její milý a našel zalíbení v jiné slečně. Ve vesnici se objeví kouzelník Kolas a Bastienka ho požádá o pomoc. Rada zní, aby si Bastiena nevšímala a dělala, že se nic neděje. Bastien je z jejího chování vyvedený z míry a také žádá kouzelníka o radu. Ten mu navypráví o Bastienčině lásce k bohatému nápadníkovi, ale nakonec mu ukáže cestu k pravé lásce a všechno dobře dopadne. Zpívají Edith Matis jak pastýřka

Na záznamu Mozartova Singspiel Bastien a Bastienka zpívali Edith Matiss jako Bastienka, Kas Hákan Ansie jako Bastien a Walter Berry jako kouzelník Kolas. Orchestr Mozarta Salzburg řídil Leopold Hager. Záznam byl z roku 1982, kdy v Salzburgu ještě neomezeně vládnul Karajan. Ale i v pozdějších letech se ve vedení festivalu objevily výrazné umělecké nebo manažerské osobnosti. Přibývalo soudobé hudby a světových premiér a festival měl obvykle i velmi šťastnou ruku na mladé pěvce, ze kterých se po salzburském debutu stávaly světové hvězdy. Éra počátku 21. století je spojena s raketovým startem sopranistky Anine Trepko, účinkovaly tady hvězdy typu dirigenta Nikolause Harnoncoura, pěvců Thomase Hemsna, Michaela Schadeho, Diany Damrau nebo René Papeho. Od roku 2012 stanulo v čele festivalu duo intendant Alexander Pereira a prezidentka Helga Rabl-Stadler. Pereirovo období bylo skrz naskrz úspěšné. Jeho dílem byl i návrat k festivalovému plesu nebo řada duchovních koncertů Ouverture Spirituelle, zahajující festival. Pereira rovněž vybral novou uměleckou šéfku svatodušního festivalu. Předchozí léta tohoto festivalu byla spojena především s dirigentskými osobnostmi Nikolause Harnoncoura a Ricarda Muttiho. Nyní se do čela Pfingstfestspiele postavila Cecilia Bartoli. Zpívala nakonec nejen jako zpěvačka, ale také jako dramaturgině. Loni byl salzburský festival ve znamení mýtu. Prodalo se 270 584 vstupenek, vyprodáno bylo celkově z 97%. Příjem ze vstupenek přesáhl o 3% zisk z předchozího roku a činil 31,2 milionu euro. Festival byl a je díky tomu z víc jak 75% finančně soběstačný. K celkové sumě 61,76 milionů euro, kterou měl festival loni k dispozici, přispěli navíc víc jak 13 miliony euro Republika Rakousko, země Salzbursko a město Salzburg a Salzburský fond podpory turismu. Získané prostředky měly směřovat do generální údržby festivalových domů a do přípravy jubilejního roku 2020. Koronavirus ale zamíchal se všemi plány. Festival sice od 1. do 31. srpna probíhá, ale místo původně anoncovaných 200 představení se jich odehraje jenom polovička a také místa, kde se hraje, jsou omezená. Všechny produkce chystané na jubilejní rok 2020 jsou přesunuty na rok 2021. Jubilejní program začal už koncem července 2020 zemskou výstavou s názvem Velké světové divadlo a skončí příští rok koncem srpna. Celým programem budou prolínat díla letos jubilujícího Ludwiga van Beethovena a ve zvláštní koncertní řadě se představí přední světoví instrumentalisté a pěvci. 70 let na hudební scéně si tady připomíná Daniel Barenboim. Beethovenův Fidelio patří ke stálicím festivalové dramaturgie už od Karajanových dob. Tady je nahrávka z roku 1969. Zpívají Hans Hotter, bas, jako Don Fernando, Ingvar Wixel, bariton, jako Don Pizarro, James King, tenor, Florestán, vězeň, Christa Ludwig, soprán, Leonora, Florestánova žena, Franz Kras, bas, Rocco, žalářník, Edith Matiss, soprán, Marcelina, Rockova dcera, Donald Groub, tenor, Jacquino, vrátný a Kurt Mal a Klaus Hirte jako první a druhý vězeň. Dále komorní sbor Salzburského festivalu a sbor Vídeňské státní opery, sbormistr Walter Grohlhagen. Hrají vídeňští filharmonikové, provedení řídí Karl Böhm.